0: Mojím dnešným hosťom je zoologický riaditeľ Safari Dvôr Králové Jaroslav Hajmich Janek. Jumbo.
1: Jumbo Bvana, dobrý deň.
0: Kým začnem klásť svoje otázky, musím splniť jednu úlohu. Moja 10-ročná vnúčka Šarlotka mi prikázala, aby som sa vás pýtal, prečo má slon také malé oči.
1: No, protože asi nepotřebuje k tomu, aby přežil. To je krásný systém evoluce a přírodního výběru. Nemá tak vyvinutý zrak, tak musí mít o to víc vyvinuté jiné smysly, aby přežil. Například sluch a nebo čich.
0: Já mám rád, keď sa slova harmonizujú. Například spojenie prekliaté kli. To znie dobre aj po česky, prokleté kli. Kedysi sa z nich masovo vyrábali biliardové gule, ale to už je preč. Prečo je stále taký obrovský záujem o slonovinu?
1: Tady to má několik efektů. Jeden, a to je hlavní, to je trh, asijský trh, kdy v podstatě výrobky, které jsou vyráběny z těch klů, značí určité sociální postavení. Prostě jste bohatý a máte na to, aby vám na stole ležela prostě nějaká soška vyřezaná ze sloních klů. Takže to je tady tenhle jeden efekt. A druhý efekt, to už je pak otázka peněz, kdy vy v podstatě dokážete na černém trhu vydělat obrovské množství tím, že zorganizujete upytlačení kterého slona, pak pašování na asijský trh. Takže asijská střední vrstva nám neustále bohatne, vidíme to v Číně, takže je to větší a větší kupní síla. A vlastně ten sociální post chtějí získat tím, že mají na stole v kanceláři sošku ze slonoviny a ukazují, já na to mám, já mám kontakty a mám na to peníze.
0: Ako by vyzeral sloní svět bez lidí? Kolko by jich bylo a ako by žili?
1: My se můžeme vrátit na počty, které byly předtím, než se zahájil trofejový lov. Víme, že v minulosti, pokud to přirozené původní náboženství povolovalo těm jednotlivým etnikům zabít slona, ulovit ho a sníst ho, tak to bylo v minimálním množství. Ale jakmile do toho vstoupily peníze a atraktivita a trofejové lovy, tak se začalo vraždit v podstatě v 10 000 množstvích těch slonů. Takže když se vrátíme zpátky před ty trofejové lovy, před kolonializací Afriky nebo i před drsnou kolonializací a trofejový lov v Ázii, tak můžeme vidět, že v podstatě ta synchronizace tam byla, že tam byly stáda, prostě milionová stáda slonů a měli svoje cesty, byl tam vzájemný respekt, sloni měli svoje krásné koridory, kterými migrovali a navzájem se tolerovali.
0: Na úvod som povedal, že vy ste zoologický riaditeľ Safari Dvôr Králové, jeden z pokračovateľov diela legendárneho Jozefa Wagnera. Aká je vaša nová vízia a aké k tomu máte podmienky?
1: Já jsem rád, že se můžu pochlubit jednou věcí a to je, že se nám podařilo získat, vykoupit pozemky o další rozloze zhruba 15 hektarů. Takže v letošním roce jsme zahájili projekt rozšiřování afrického safari Josefa Wagnera. Mimo to, tohle naše africké safari je prohlášeno kulturní památkou, českou kulturní památkou, takže si zasloužilo určitou ochranu. A já jsem velice rád, že díky tady těmhle dalším pozemkům, které máme, budeme moct rozšířit safari o safari pro nosorožce, buvoly a další kopytníky, takže opravdu ten prostor, která ta zvířata u nás potřebují, tak se jim zvětšuje a dostávají většího komfortu a my můžeme prezentovat zvířata v přirozenějších podmínkách a návštěvník si víc a víc užije naše safari.
0: Vy sa dlhodobo venujete príprave zvierat, ktoré vraciate do prírody. To je veľmi ušľachtilý zámer, ale realita môže byť trošku komplikovaná.
1: Tak krásná naivní představa o tom, rychle vypustme zvířata zpátky do přírody, tam patří, to bude nádhera, tak to je opravdu naivní představa, protože vemte si, Afrika jako kontinent a jednotlivá území jsou rozparcelovaná, někdo je vlastní, někdo na nich podniká, někdo na nich žije. To je taky třeba teď nejhorší případ, který se děje, jeden ze špatných případů, co se děje ochrany slonů, je například v Tanzánii. My všichni víme, že co je největším ohrožením slonů, jsou pytláci. Loví se prokly. Mimo jiné v Ázii teď je začali lovit i pro kůži, to pak můžu vysvětlit i později, což je hodně dramatické. Tak vemte si, že když si spojíme úbytek slonů, tak si řekneme, ano, pytláci zabijí ročně tisíce a tisíce slonů, bohužel ten jejich generační interval, to znamená, že v podstatě ty samice dokážou zabřeznout až v pozdějším věku, dlouho se starají o ta mláďata, takže se nerychle obnovuje ta populace, tak v podstatě slonů strašně rychle ubývá. Ale teď dochází k jiné problematice, a to je, že třeba v Tanzánii na začátku tohoto tisíciletí došlo k obrovskému pytláckému tlaku, kde spoustu slonů bylo vyhubeno. Ale k čemu došlo? Došlo k tomu, že pytláci vyhubili obrovské množství slonů v Tanzánii a ti žili jen v určitých malých lokalitách, v chráněných parcích. Naštěstí vláda a stát Tanzánie se rozhodl tyhle slony začít chránit. Povolal armádu, zpřísnil podmínky a začal chránit ty poslední populace, kterým zůstaly. Ale my co lidi, my se rozmnožujeme a začali jsme se šířit. Takže jak rostla populace v Tanzánii, tak samozřejmě lidé zabírali více a více místa, více plochy k obživě, k zemědělství, k tomu, aby bydleli. A roztahovali se i do těch původních historických koridorů, kudy ti sloni v období sucha a různých období migrací migrovali. Takže my to máme to samé, jako teď se děje s medvědy a vlky, že v podstatě to naše pastevectví se roztáhlo i do těch lokalit, kde ti vlci a medvědi původně bydleli, původně lovili, původně žili. Takže v Tanzánii teď jsou obyvatelé vesničky a zemědělská půda obhospodařovaná těmihle lidmi v těch původních historických koridorech. Ale díky ochraně, která je, protipytlácké ochraně, populace slonů začala růst. Rostla, už se blíží k těm 100 tisícům a sloni musí migrovat za potravou. A k té migraci zase znovu začínají používat ty staré historické koridory. Takže k čemu dochází? Dochází k obrovskému konfliktu mezi těmi lidmi, kteří se nastěhovali do těch koridorů, a slony. V podstatě sloni prochází vesnicema, hlavně v noci, žerou jejich úrodu, občas dojde k nějakému smrtelnému konfliktu, kdy slon zabije nějakého zemědělce, a naopak ti zemědělci jsou naštvaní na ti slony, ti obyvatelé, a co, pořádají nějaké hony, kdy zabijí některé slony, kdy se snaží je zahánět. A tady už nastupuje vlastně naše práce, kdy my musíme překlopit tu práci, která předtím byla jako ochrana před pytláctvím, ochraně a řešení tady těchto konfliktů mezi slony a těma komunitama.
0: Vy jste odborník na Tanzániu. Chodíte tam nasazovat slonům elektronické obojky?
1: Tenhle projekt, který se týká obojkování slonů, nasazujeme GPS obojky, tak aby jsme neustále věděli, kde se ti sloni pohybují, tak dá se nazvat, že je to ochranářský výzkum, kdy my zjišťujeme data, vyhodnocujeme ta data a pak vidíme nějaké vzorce v chování těch slonů a ta pak používáme k jejich ochraně. To znamená, že dokážeme preventivně vytvářet nějaké aktivity, které právě chrání před vznikáním tady těchto konfliktů mezi lidmi a migrujícími slony. My hlavně působíme v Národním parku Komazi, a to i díky historické souvislosti, kde tam máme velké nosorožčí projekty, kam jsme převezli před několika lety již několik nosorožců černých, dvourohých, tady do tohohle Národního parku, kde už se rodí mláďata našim nosorožcům v dalších generacích, což je úspěšný projekt, ale bavíme se o slonech. Takže v podstatě my v rámci velkého projektu slony obojkujeme ve spolupráci s tanzánským ochranou přírody a pak vidíme, že v určitých intervalech nebo sezóně ti sloni opouští Národní park a chtějí někam migrovat. A teď například jsme měli velkou akci, kdy jsme zjistili, že sloni se pustili k velké migraci a že míří k místům, které jsou hustě obydlená a kde je velká zemědělská aktivita. Takže jsme využili roj dronů, který tyhle slony zaháněl a natlačoval je do jiného koridoru, který jsme potřebovali, aby využili, protože jsme věděli, že tenhle koridor je bez jakýchkoliv konfliktů. Takže my ty GPS obojky, ta data, vidíme, jak se sloni pohybují, a ta data dokážeme vyhodnocovat a pak se připravovat právě že na tyhle konflikty.

0: Slon má vďaka rozprávkam a kresleným filmom úžasnú legendu. Veríme, že je veľký, silný a múdry. Nie som si celkom istý, či slonci to myslí aj o nás. Dostávate sa s nimi do konfliktu?
1: My jsme se nedostali náhodou do toho konfliktu, protože vlastně obojkování, nasazování těch obojků je velice dramatická a nebezpečná věc, kdy my pozorujeme, dlouho pozorujeme, nebo ti rangeri, kteří s náma spolupracují a mají na starosti monitoring těch slonů, tak dlouho pozorují klany sloní. My je nenazýváme rodiny, protože vlastně ten sloní samec, ten táta, není součástí tady téhle skupiny. Ten migruje a pak v rámci říje se vždycky projde kolem těch samic, oplodní některé a zase zmizí. Proto je nazýváme klany, že to jsou matriarchální klany, které jsou vedené hlavní samicí, nejzkušenější samicí. A v podstatě my vždycky jsme vypozorovali nějakou samici, která je mladší, sice už má své mládě, ale není tou hlavní. A my jsme potřebovali tuhle samici oddělit od toho stáda, aby jsme ji mohli uspat a nasadit ten obojek. A tohle je ta nejdramatičtější událost, která je, kdy máte několik aut, případně helikoptéru, letadlo. A vlastně snažíte se vystrašit tu skupinu, aby se rozprchla, aby někam dál zmizela. A vy musíte těmi dalšími auty obklíčit tu samici, která zůstává, aby se k ní dostal co nejvíce nejblíže veterinář, mohli nastřelit narkotizační puškou a ona usnula. A pak máte rychle několik minut, desítek minut, abyste ten obojek nasadili, slonici vyšetřili, odebrali genetické a zdravotní vzorky, protože když už jednou máte toho slona položeného za takových dramatických situací, tak musíte využít tu situaci co nejvíce, abyste pozbírali spoustu dat i biologických a genetických. A pak se nasadí ten obojek, veterinář píchne antidotum, slon se za pár minut probudí a rychle utíká zpátky, aby se připojil k téhle skupině.
0: Ťažká logistická úloha je doprava slonov na väčšie vzdialenosti. Slon je veľký, ťažký, silný, ale pri doprave je krehkejší ako porcelán.
1: Ano, to my zažíváme tím, že vlastně Safari Park ve Dvoře Králové působí taky jako jeden z nejlepších transportérů zvířat v Evropě, ještě díky dob Josefu Wagnerovi. Třeba k nám do Safari Parku už jsme přesunuli několik dospělých samic. Teď posledně před pár dny k nám přišla samice z Francie, kdy vlastně ve spolupráci s další firmou, která vlastní velké nákladní vozidlo, jsme ji přesunuli k nám do Safari Parku. A opravdu jedná se o, dalo by se říct, jeden z nejnáročnějších transportů, protože už jenom ta váha toho slona, třeba 5 až 6 tun, kdy může vážit dospělý samec, tak přepravit jej pomocí jeřábu, sundávat a nakládat a překládat sem k nám do pavilonu slonů, takže je to opravdu náročná věc a my se bez ní neobejdeme, protože každá správná zoologická zahrada, kvalitní zoologická zahrada, která naplňuje svůj smysl, je zapojená do mezinárodních chovných programů, buď členstvím Evropské asociace zoologických zahrad nebo připojím k jednotlivým chovným programům. A vlastně v rámci tohle mezinárodního chovného programu slonů afrických jsou zoologické zahrady, které dohromady chovají něco do 200 slonů. A vy, abyste udrželi genetickou variabilitu tady téhle populace, tak občas nějakého slona musíte přesunout. A tohle je ten náročný úkol, který vlastně tady tyhle zoologické zahrady musí zvládat ve spolupráci s dalšími transportéry. A je to náročné, je to asi to nejnáročnější, když chováte nějaký druh zvířete a doporučení toho programu vám přijde, přivezte si tohle samce z téhle zoologické zahrady, nebo převezte tuhle samici do jiné zoologické zahrady, tak asi když vám přijde doporučení na transport slona, tak se zděsíte a pak začnete organizovat. Je to opravdu náročné.
0: Občas se objaví zpráva, že slony nielenže mají svoju reč, ale mají aj svoje jména, které v komunikaci používají. Je to novinářský blaf, alebo mi něco uniká?
1: Myslím si, že na tomhle se musí ještě hodně pracovat, ale co určitě sloni mají, tak je výborný čich, kdy díky tomu čichu dokáží rozeznat i individualitu nejenom mezi sebou ve skupině, ale pamatují si a dokáží rozeznat i osoby, které s nimi dlouhodobě pracovaly i v minulosti. Takže pomocí čichu i sluchu dokáží opravdu rozeznávat detaily. Vlastně i díky chobotu, který slouží jako specifické nasávací ústroji, které dokáží zaměřit na určitou vzdálenost, na určitý směr, tak dokáží nasávat spoustu pachů a podstatě, když se dělal jak i genetický průzkum, tak i další průzkum, tak si myslím, že výsledky byly úžasné v tom, že slon má snad mnohonásobně citlivější čich než pes. Takže po čichu 100%. Podle sluchu určitě asi ano, protože pomocí různých vibrací oni vlastně sloni slyší i strašně nízké frekvence, které my neslyšíme, to je až pod 20 Hz, tak oni na obrovské vzdálenosti slyší tyhle frekvence toho takového infrazvuku, ale nejenom, že by je vnímali sluchem, ale oni vnímají i otřesy tady toho infrazvuku a dokonce je vnímají i chodidly. Mají takový speciální orgán v těch chodidlech, takže cokoliv je v rámci vibrací, tak slon je, dalo by se říct, takový úplně nejlepší vibrační senzor. Takže jo, tak určitě se rozpoznají se podle pachu, podle zvuku a hlavně strašně dlouho si pamatují.
0: Já jsem si myslel, že slony tak dobře počují, lebo mají také velké uši. Ale to jsem se zase raz mýlil. Ta velkost těch uší vraj má jiný důvod.
1: Ano, vidíte, že neustále těma ušima ten slon mává. Někdy my bychom si taky přáli mít takové uši, zejména v červenci, když teploty jdou na 30. Ty uši jsou strašně dobře prokrvené. Můžete vidět, i tohle je strašně jemné jako papír, to ucho, ta tkáň toho ucha, a můžete tam vidět jednotlivé žilky. Takže jakmile ten slon nima mává, tak nejenom, že ovívá sám sebe to tělo, ale vlastně ochlazuje tu krev, která je v těch jednotlivých vlásečnicích. A na to můžu navázat jednou věcí, na které my pracujeme v zoologických zahradách. To je trénink slonů, protože pro nás je strašně důležité, když máte takové velké zvíře, abyste dokázali kontrolovat i jeho zdravotní stav. A případně, když dochází k nějaké nemoci nebo k nějakému zhoršení zdravotního stavu, tak s tím slonem musíte umět pracovat, podávat mu léky, případně odebírat krev a kontrolovat. Takže v zoologických zahradách se provádí takzvaný trénink targetem. To znamená, že vy trénujete toho slona. Ten slon to dělá dobrovolně. Vy ho trénujete pomocí pamlsků a pomocí dobrých pokynů tak, aby on s váma spolupracoval. A ta spolupráce spočívá v tom, že třeba vám prostrčí takovou pracovní zdí, nebo u nás máme i taková pracovní vrata, kde je spousta otvorů, které můžete otvírat, zavírat, a je tam jeden otvor takový dlouhý na uši, takže on vám prostrčí to ucho tím otvorem. Přesně ten slon ví, co má dělat, a důležité je zmínit, že to dělá dobrovolně. Prostrčí to ucho a náš chovatel spolu s veterinářem je schopný odebrat z té jedné žilky krev, kterou my potřebujeme. Takže díky tomu, že ten slon má tak velké uši k tomu, aby se ochlazoval, tak my dokážeme i odebírat krev a vyšetřovat tady tahle zvířata, když potřebuje.

0: Sluny sú veľké, krásne, dokonale vybavené všetkým, čo potrebujú. V dnešnej podobe existujú už niekoľko miliónov rokov. Mali dosť času si vytvoriť svoje pravidlá, vzťahy, emócie, niečo, čomu my jednoducho nerozumieme, lebo sú dokonalejšie ako my.
1: Co dokážeme říct a popsat je obrovské empatické cítění, kdy můžete vidět, že jakmile se stane něco některému ze slonů, tak ta skupina se semkne a dalo by se říct, že společně řeší ten problém a hlavně pomáhají tomu oslabenému slonovi nebo slonovi v problémech. Pomáhají mu empaticky, ať už tety pomáhají mláděti k tomu, aby zvládlo nějakou cestu, nebo v případě toho, že se ukáže, že je predátor, který může ublížit slonům. Jsou to skupiny lvů, ty nedokážou zabít dospělého slona víceméně, ale dokážou útočit na mláďata. Tak tady můžete vidět, jak opravdu se semknou a empaticky bojují o život každého z těch členů skupiny. Navzájem se znají. Pokud by jeden slon chyběl v té skupině, tak jej hledají a ví o něm, že chybí. A obrovský unikát je ta dlouhověkost toho slona, kdy si historicky pamatují spoustu věcí, kdy je tam ta vůdčí samice, která je nejchytřejší a ví, jak se chovat v určitých situacích. A nejenom to, ale oni se znají i navzájem ty jednotlivé klany, které jsou. Třeba když migrují spolu za vodou, každý den jdou dlouhé koridory, aby se napili, tak prostě ví, jaký mají harmonogram denní, kdy jedna skupina se jde napít, pak se jde napít druhá skupina, tak aby v podstatě se střídali v tom napajedle, ví o sobě, slyší o sobě, prostě se vnímají. Tady je strašně důležité upozornit na jednu věc, že to nejsou jednotlivé skupiny slonů nebo individuality, ale to je celý komplex, prostě takový svět, který navzájem funguje, ten sloní svět o sobě ví, ví kdo co je, jak se chovají, ví kdo kam jde, ví kdy kdo kam jde, prostě je to krásný systém, který navzájem funguje. A teď si představte, že tenhle krásný systém bylo narušeno pytláctvím, nebo bylo narušeno budováním dálnic a další infrastruktury, takže ti sloni pak jsou hodně zmatení a strašně špatně funguje ta jejich sociální uskupení. Proto jsou někdy hodně agresivní, nervózní z toho, že se něco změnilo a dochází právě tady k těmhle konfliktům.
0: Vy v jednom vašom rozhovore upozorňujete, aby sme zvieratám nepripisovali ľudské vlastnosti. Teraz hovoríte o múdrosti najstaršej slonice. Čo sa považuje u slonov za múdrosť?
1: U slonu moudrost je hlavně to, že si hodně pamatují a dokáží je vyhodnotit, ale k sloní moudrosti bych také dal synonymum opatrnost. Já jsem byl hodně překvapený, kdy vidíte různé změny nebo rozdílné znaky v chování slonů, skupin slonů a třeba dalších kopytníků. Vidíte stáda zeber, ty probíhají kolem cest, křižují cesty, když jste na safari, prostě běhají a jdou. Ale když vidíte, že jde skupina slonů, tak jde strašně uvážlivě a je vedená tady touhle vůči samici. A já jsem vypozoroval jednu takovou věc, že vidíte, že když se někde v lokalitě dřív, ta lokalita byla zasažená hodně pytláctvím, třeba před těmi 20 lety, 25 lety na začátku tohoto tisíciletí, století v Tanzánii, tak vidíte, že tu skupinu vede vůči samice, která je třeba 40 let stará, 45 až 40 let, protože v přírodě oni se můžou dožívat běžně až 60, 70 let, záleží na zdraví a kondici a hlavně kondici zubů, které mají ti sloni. Tak vidíte, jak ona možná, to je známka toho, že ona v minulosti, když bylo mladé sluně nebo byla mladou samicí, tak zažila pytláctví. A pytláctví pro ně znamenalo to, že se blíží vozidlo, blíží se auto, podezřele nějak se blíží auto a pak z toho auta vyjde výstřel a ten výstřel zraní nebo zabije někoho z té její skupiny. A doteďka já mám ten pocit, že vidím některé skupiny těch slonů, jak když jsme někde opuštěně v vzdálené lokalitě Národního parku se pohybujeme a teď se přibližujeme k té skupině slonů, jak ta samice zpozorní, a to si myslím, že je ta moudrost, že dokáže vyhodnocovat a spojovat ty vzpomínky, které má s tou situací, která teď nastává, tak strašně zopatrní, roztáhne uši, teď tím upozorní, tím svým chováním upozorní celou skupinu, aby spozornila a teď pozoruje. Se vzdálky pozoruje nás, jak se přibližujeme a čeká. Nastane ta hrozba, že bude výstřel, anebo už ta doba nastala, že můžeme se cítit bezpečně vůči přibližujícím se vozidlům, jsou to jenom turisti nebo rangeři. A to je tak strašně dojemná situace, kdy vidíte, že vlastně vy se přibližujete a vy pro tu slunici a tu skupinu pořád jste nějakým nebezpečím, které my jsme způsobovali. Takže moudrost slonů se dá popsat. Je to opatrnost, je to vzpomínka, kterou dokáží aplikovat do současnosti, je to i paměť, kterou mají, když si pamatují koridory, kudy se dá přijít k vodě, kudy se dá přijít k určité potravě, kdy si pamatují ten denní rytmus, kdy dokáží využívat smysly. To je obrovská moudrost těch slonů a hlavně dělají to rozumně a dělají to s přehledem, to je zásadní.
0: Dovolte takú osobnú otázku. Chceli by ste byť v budúcom živote slon alebo slonica?
1: To nedokážu říct. Slon, slonice, to má všechno pro a proti své. Nevím, jestli bych vůbec chtěl být slonem, protože taky záleží, jaká bude vůbec těch budoucnost slonů. Jestli nám z Afriky zmizí a budou jenom na menších lokalitách, jestli zmizí třeba sloni ze zoologických zahrad, protože svět bude nádherný a my nebudeme potřebovat zoologické zahrady. To by byla úžasná věc. Nebo jestli být v zoologické zahradě, která má dostatek prostoru, hlavně má fungující rodinu, tak jako třeba v těch nejlepších zoologických zahradách, které se specializují na chov slonů. Je zásadní, aby vlastně byla babička, dcera i vnučka dohromady, aby si předávali tyhle zkušenosti. Nevím, jestli bych chtěl být sloním samcem, který bojuje o to prvenství, je věčně samotář, snaží se někde protloukat a vyhledávat ty samice, když dojde do říje. Tam vlastně u slonů chodí i samci do říje, to je takzvaný mast, kdy jejich hormon testosteron je v obrovských mnohonásobných hodnotách. Sloni mají takzvané mezi očima a ušima, mají speciální žlázu, která vylučuje sekreci. Tu mají i samice, i samci. U samic se většině ta sekrece, ten výtok se vylučuje, když jsou ve stresu nebo se děje něco špatného s nimi, ale u samců se hlavně vylučuje, když jsou v téhle říji. Jestli by tenhle takzvaně nadržený samec několikrát do sezóny a vyhledávat tu samici, být agresivní, anebo žít ve skupině, žít v krásné rodině, sice bez toho samce, ale v rodině, vidět, jak dcery dorůstají, jak pak mají mláďata, vím, že se o mě někdo postará, ale na druhou stranu vidím ta nebezpečí, v noci útočící lvy na mláďata, někde i pořád tohle pytláctví, které hrozí, období sucha nastává a vy vidíte, že ztrácíte některého z toho členů rodiny, protože není dostatek potravy, není dostatek vody, ta vůči samice, jestli být tou vůči samici a mít tu zodpovědnost, najít tu vodu, než někdo z dalších zemře, na druhou stranu užívat si zase narozených mláďat. To je strašně těžká otázka, nevím, kým bych chtěl být.
0: U ľudí sa hodnotí, čo všetko dokážu zvieratá naučiť. Ja obdivujem, čo všetko naučili slony vás. A chcel by som vás k niečomu prehovoriť. Buďte v budúcom živote slonom a ja budem. Budeme sa prechádzať po Afrike a múdro sa rozprávať. Už ako ľuďom nám to nešlo zle. Ďakujem za rozhovor.
1: Výborne, ja taky ďakujem za rozhovor a teším sa na príští setkání.
0: Mojím dnešným hosťom bol zoologický riaditeľ Safari Dvor Králové Jaroslav Hajmi Hianek.

Vážení poslucháči, počúvali ste záznam bohoslúžieb zboru Bratskej jednoty baptistov Bratislava Palisády. Kázal Dávid Mário Chochút. Na prenose spolupracovali Miroslav Tola, Marián Veselý a Matej Sinak.

0: Neviem, či tušíte, ale máme podobné priezviská.
1: Áno.
0: Nie ste náhodou moja vzdelená rodina?
1: No, to je hezká otázka, ale neviem, jak bych na ni odpovedela. Vzhľadom k tomu, že vás vidím poprvé v živote, tak nejspíš ne.
0: Máte zmysel pre recesiu? Vy ste boli v spoločnosti za veselejší současnost.
1: Tak ja myslím, že tím, že svými činy jsem dokázala, že ano.
0: Naším hostem je dnes česká herečka, moderátorka Bára Barabáš Štěpánová. Naši diváci vás poznajú okrem iného aj z tisícročnej včely, ale mnohí vás poznajú aj, keď ste po roku 89 boli osobnou sekretárkou pána Václava Havla. Aké to boli časy, roky?
1: Kdo je zažil, tak ví. Kdo je nezažil, tak se nesnažím to nikomu přibližovat, protože ono to nejde ve zkratce a jako co mě vlastně vadí, že se najednou teď vlastně po těch letech z těch 90. let dělá, jakože to bylo všechno jako to byla divočina. Ono to nebyla úplná divočina, ona vlastně ten pocit z té nabitý svobody byl strašně opojný a my jsme udělali spoustu chyb, že zatímco Václav Havel a jemu blízcí, tak jsme se vznášeli metr nad zemí s hlavou v oblacích z toho štěstí nabité svobody a možnosti, jakože najednou můžeme žít tak, jak my si budeme rozhodovat o svém životě, tak tady samozřejmě byly skupiny lidí, jak se ukazuje, tak poměrně velké skupiny lidí, kteří uvažovali, nechci tomu říkat slovo pragmaticky, ale naprosto účelově a hned se v té situaci zorientovali, což se vlastně ukazuje, ono to tak jako vyplývá teď po těch letech, jak jsme si mysleli, že už tady budou jiní lidi a najednou vyplavávají jako na hladinu lidi, o kterých jsem si myslela, že buď to někam zalezli a jsou šťastní, že je nikdo netrestal. No, je to, ale za to nikdo nemůže, protože víte co, nikde ve světě nebylo kam se podívat, jak se z nesvobodného režimu dělá režim svobodný. To nikde není. Všichni umíme, jak se ze svobody během několika týdnů dá udělat režim nesvobodný, to víme, ale obráceně to není. A dokonce si začínám myslet po těch letech, že to vlastně asi úplně ani nejde, protože tady pořád je to kolik, 37 let, strašně dávno a pořád to tady je.
0: Vy jste okrem jiného podpísali chartu 77, ale to už bylo v čase, keď se možno svět okolo nás zpříjemňoval.
1: To je tak strašně zvláštní, jak se díváme na minulost z pohledu, jak už víme, že to nějak dopadlo, ale to není pravda, jako v roce 86, jako nic tady ještě vůbec, až v roce 88, 9, jako vlastně, ale taky to nebylo nikde, já jsem ještě byla zavřena 19. listopadu, jsem byla tady v Legerce, mě se brali a netvářili se, že si myslí, že už je konec, takže ono, když to dobře dopadne, tak samozřejmě pak už se to jeví jinak, no.
0: Vy jste riskovali svou kariéru hereckou, tedy jste vůbec nekalkulovali s nějakým kompromisem životním?
1: Já jsem neměla, ono se hezky dělá revoluce, když jste vlastně sám, já jsem neměla rodinu, neměla jsem děti, byla jsem vlastně mladinka, takže vlastně člověk nemusí jako řešit, že jeho děti nebudou studovat a samozřejmě to je pak jiný rozhodování, ale já mám docela jako hodně vyvinutý smysl pro spravedlnost a myslím si, že bych se rozhodla stejně a já jsem hlavně v té době, já jsem po té konzervatoře zase taková hvězda nebyla, já jsem tak moc netočila, já jsem byla v Plzni v divadle a když mi bylo řečeno, že se nechovám, jak bych měla, že tak jsem odešla sama, šla jsem na volnou nohu, takže já jsem jako neriskovala kariéru tak moc zase, jo. A myslím si, že i dneska jsem člověk, který se ozve, když jako si myslí, že by se ozvat měl, i přesto, že dneska jako sociální sítě jsou jako velká žumpa. Tak není to příjemný, ale prostě to dávám.

0: Jej meno je spojené so svetovým rekordom v behu na 800 metrov, ktorý zabehla v Mníchove v roku 1983. Dvojnásobná majsterka sveta z Helsing, Jarmila Kratochvílová, podstúpila vo svojej kariére nekompromisnú drinu, no v pozícii socialistického športovca musela pristúpiť aj na kompromisy.
1: Sie werden es nicht glauben, meine Damen und Herren. Ich sage es ganz knapp, Weltrekord. Weltrekord.
0: Jarmila Kratochvílová, naša bývalá veľmi úspešná atlétka za éry Československa, dosiahla krásne výsledky. Je nejaká topka, na ktorú rada spomínate?
2: Samozřejmě je tady světový rekord, ale já někdy říkám, když se mě někdo zeptá, co stavím na první místo, jestli ty zlatý medaile nebo medaile olympijskou, tak já docela hodně často říkám, že tu olympijskou je sice jenom stříbrná, ale byla vydolovaná z takový jiný těžký práce a ta cesta před tou medailí nebyla vůbec jednoduchá. Chodila jsem do práce, jezdila jsem dálkově do školy, pracovala jsem, až po práci jsem trénovala, takže to bylo úplně všechno jinak, než je teď.
0: Olympijské striebro ste získali v roku 1980 v Moskve. Dlho vás trápilo, že vás už nepustili do Los Angeles 84?
2: Samozřejmě olympiáda v Los Angeles, už jsme byli takový poučený, co se dělo v Moskvě, jak to na olympiádě vypadá, jak to všechno je. Teď to mělo být někde, kde jsme skoro nikdo v Americe nebyli, kde tam asi by to jako bylo úžasný, takže samozřejmě ještě ke všemu my jsme v té době jako atleti z Československa měli docela velký úspěchy. Rok předtím bylo mistrovství světa v Helsinkách, kde atleti získali 9 medailí. To už nevím, nebo třeba se to nepoštěstí už nikdy. Ale jak jsme byli takový nažavený na to, že jeden den jsme všichni skončili na mistrovství světa, druhý den už jsme v myšlenkách se začali všichni připravovat na tu olympiádu. No a pak přišlo to nesmyslný, prostě nevím, nikdy mě nenapadlo, že politika a sport prostě takhle může být až tak krutý, no ale museli jsme se s tím smířit, i když bych cokoliv a kdekoliv řekla, tak stejně by to nikdo nenapsal ani neodvysílal.
0: V tom čase?
2: V té době, která byla, takže pak jsme se s tím museli všichni vypořádat. Ale v té době byli i jiní sportovci, takže si myslím, že naše země v tom roce 84 přišla o x medailí, který na té olympiádě mohly být.
0: Náš rozhovor s Jarmilou Kratochvílovou nahráváme v Čáslavi na atletickom štadióne. On už má poměrně opotřebovanou tartanovou dráhu, ale vy jste ještě trénovali na škváre.
2: Já nevím, jestli jsem měla štěstí, že jsem trénovala na škváře. Ono se říká, že jo, že já jsem nikdy netrénovala na tartanu.
0: A potom jste naň přišli a běhali jste rychlo.
2: A je dost možný, že taky tak dlouho jsem vydržela zdravá, protože ono je to trošičku jiný pohyb, jsou tam jiný odrazy. Bylo to třeba děsivý na to, jak byla zima, nebo jaký bylo bahno, nebo když pršelo. Ale možná takový ty tréninky těžký, který jsem odběhla na škváře, mě určitě pomáhaly k tomu, že potom, když jsem přišla na stadion do Prahy nebo do Ostravy nebo do Bratislavy, tak jsem z toho byla najednou, že to je úplně, ale já fakt tomu věřím, že ty tréninky na škváře mě hrozně pomohly k zachování toho zdravotního stavu, protože mi někdo řekl, a nelži nám, že nemáš nic vyoperovaného, ani kolena, ani kyčel, já říkám, no nemám, fakt, opravdu nemám.
0: Napriek té zátěži?
2: Nemám. I přímo proti ty zátěži nemám, tak si tak trošku říkám, že ta škvára, ač jsem na ní nadhavala mnoho dní a měsíců v roce, tak asi byla k něčemu dobrá.

0: 1937, to je auto, ktoré vyhralo tento pohár z relácie Pozor zákruta.
1: Je to nádherný vůz, jezdí sa nám s ním úplne krásne. Letos máme nový motor, kompletne zrekonstruovaný, opravený, takže proto sa nám takhle dařilo.
0: Celá trasa bola bez problémov.
2: Auto je ten motor po rekonstrukcii. Tím pádem jsem se bál ho nějakým způsobem zatěžovat tím, že budu přejíždět ještě. Takže jsme jezdili dneska ohleduplně, s autem jsme najezdili, můžu říct, asi těch 1000 kilometrů, trošku jsme kufrovali, plus předtím jsem ho zajížděl, takže auto má málo najeto a chovali jsme se k němu vlídně a on nás odměnil. Teď nám prakticky dalo radost do další práce s tím autem, do dalších závodů.
1: Ano.
2: A jsem rád, že jsem se mu věnoval přes celou zimu, protože to nebylo snadné sehnat spoustu součástek a celý motor zrekonstruovat a dohromady.
0: Standa spomínal ďalšie preteky.
1: Chystáme sa ešte asi za 10 dní na 1000 mil československých.
2: Jezdíme pravidelne, je to závod. To už není taková, řekneme, krása, ako je 500 kilometrů slovenských, kde si to i užijem. Pohledy, lidi, zkrátka těch 1000 mil je závod, kde se o nás moc nikdo nestará, musíme jezdit na čas a jsme z toho hodně vždycky unavení, ale je to taky krása.
0: Na pretekoch 500 kilometrů slovenských jste po čtvrtý raz. Čo vás stále sem ťahá, aby ste prišli?
1: No je to právě to, že jsou tady vlídní lidé, je ta organizace úžasná a hlavně Slovensko prostě milujeme. I když jsme se sem málo dostali, právě proto využíváme toho, že tu krásu toho Slovenska a těch míst, jak tady sami účastníci i organizátoři řekli, se vlastně bychom se tam jinak nedostali.
0: Prídete aj na budúci rok?
2: Tešíme sa moc.
0: Vy už ste vo veku, keď by ste si mohli pamätať reláciu Pozor zákruta?
2: My si pamatujeme dobře, v jednu hodinu byla Pozor zákruta a my sme vstávali na kolejích vždycky na Pozor zákruta.
1: Ano, já si to velice dobře pamatuju, protože tento pořád mě vždycky zajímal, protože motorismus a vozidla, auta, motorky mě vždycky bavily od malička, takže já Pozor zákruta si pamatuju. Je to škoda, že se to otrhlo z našich médií, z našich rádií, a třeba to tam zase se někdy vrátí.
0: Minimálně v podobě redakčného pohára, který jste získali, takže ještě raz vám gratulujem a těším se opět, že se stretneme na budoucí rok.
2: Děkujeme moc a opravdu se moc těšíme společně.
1: Moc vám děkujeme.
3: Rádio Slovensko.

0: učil.
1: To, co bychom měli vést, je právě ten dialog, protože teprve v okamžiku, kdy se začneme bavit, tak je možné si vysvětlit, že jedna věc je to, co se stalo, kde to kolikrát opravdu bylo hrozné, neodpustitelné. Na druhé straně to neznamená, že další generace budou nenáviděny a že nebudou schopny spolu komunikovat.
0: Podle historika Michala Stehlíka je pravda, že většina sudeckých Němců v 30. rokoch podporovala nacistů. Po začátku vojny však mnohí z podpory vytriezvali, lebo museli odísť bojovať na front, většinou na ten východný do Ruska.
2: Oni podporovali tu nacionální politiku a představovali si, že vznikne Velké Německo, že bude zároveň Velké Německo genocidní, válečné, agresivní. To nebylo asi jako v základu toho, co si mysleli někdy na konci 30. let.
0: Navyše po vyhnaní do Rakúska, najmä Německa, sa museli sudeckí Němci vysporiadať aj s ďalšími problémami. V Německu ich podľa historika rozhodne nevítali s otvorenou náručou a dlho boli aj tam občanmi druhej kategórie. V Brne sa teda otvorili staré rány oboch národov. Dať na misky váh utrpenie obetí sa nedá, rovnako ako sa nedá zmeniť ani minulosť. Dá sa však pochopiť a možno aj vďaka tomu sa dá hľadať cesta k zmiereniu.
3: Počúvate Rádio Slovensko.
4: Asi bolo toho veľa, až si sa chvela, až zastavil sa čas, keď ja som smela.